0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si. Tisknu levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
6: Hit Radio 90

0: Dobré ráno, 5 minut před 7 hodinou, to byly Bewitched, posloucháte Hit Radio 90, pojďme na silnice.
1: Na dálnici D5 na 14. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě dvou osobních vozidel a blokovaný je levý pruh. V Praze na Kbelské za sjezdem z Novopatské ve směru na Letňany blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. A na dálnici D2 na 50. kilometru ve směru na Bratislavu dejte pozor na odstavené nákladní auto s defektem.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: A čelovky vaření a papání?
8: Máme.
7: A batůžek malý a velký?
8: Máme.
7: A co boty a botičky do každého počasí?
8: Jasně, že máme.
9: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
18: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
17: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
19: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
2: Mrknout se na auto.
3: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Hit Radio 90.
0: Dneska nás celý den čeká jasno, polojasno, během dne bude přibývat mraků, odpoledne večer od západu možná déšť, možná i bouřky, ale teploty budou příjemně vysoko, 23 až 27 stupňů.
5: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Tak krásné ráno, 4. červnové. co tak jako v tuhle hodinu popřát jinýho než vyhlazenou pleť, účest, co drží a aspoň trochu radosti a těšení se na to, co přinesl další den. Máme navařeno, stačí se jenom zaposlouchat. Dneska s vámi Markéta Rachmanová až do 10 a rovnou začínáme s Paulem McCartneym. Hezký den.
20: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, 11 minut po 7 hodině, posloucháte Hit Radio 90. Paula Abdul, to je vlastně takový Palo Habera v sukních, protože ona už roky sedí v porotách amerických talentových soutěží. Je tam nejstarší a i když se většinou tváří jako taková hodná tetička, tak umí taky docela říznout do slabin, ale většinou právě ji potom zmiňují vítězové, že jim otevřela Paula Abdul oči nejvíc. Možná, že vy se o to teďka taky pokoušíte. Tak dobré ráno, už je čtvrtek, 4. června.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil CZ.
9: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

tohle jsou Offspring, vy posloucháte Hit Radio 90, dobré ráno. A populární aplikace ChatGPT překonala v květnu hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Na tuhletu metu se dostala zhruba 3 roky po svým spuštění, no a stala se tak nejrychleji rostoucí aplikací svého druhu v historii. Je to samozřejmě skvělý pomocník, to víme, nedá se mu úplně vždycky věřit, to taky víme. Já ho občas týrám svýma pod otázkama a jednou mi dokonce odpověděl, nechceš další otázky nechat raději na později? Já myslím, že jsme jenom krůček od toho, až to někde posunou dál a vyvinou třeba aplikaci, která za nás takhle po ránu nasadí takový ten nutný reprezentativní výraz. Zatím hold musíme sami. 7 hodin 25 minut, čtvrtek, 4. červen, dobré ráno, Vanessa Paradis.

0: Dobré ráno, 7 hodin 37 minut, takhle zní ráno s Hitrádem 90. Manic Street Preachers. Už za 2 týdny budou v Praze. Já musím připomenout, že pořád ještě hrajeme tady u nás na Hitrádiu 90 o vstupenky na Metronom Festival, který letos poprvé proběhne v Letňanech. Nikoli poprvé úplně, ale poprvé na týhletý velikánský ploše. Rozdáváme féteru a taky na Facebooku, takže stačí, když tam napíšete, kterýho z těch hvězdných letošních hráčů byste si opravdu užili. Jsou to právě Menici, anebo je to Nick Cave, anebo snad Sting? Tak nás začněte sledovat a zítra vybereme třeba právě vás, šance jsou veliké. A ta výhra má cenu přes 8 tisíc korun. Tak než bude 8, pustíme třeba Pulp. Dobré ráno.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Dobré ráno, ve čtvrtek 4. června, 6 minut před 8 hodinou. Pojďme se podívat, jak to jezdí. Komplikace jsou v Praze mezi Komořany a Zbraslaví. V Komořanské ulici totiž na křižovatce s Branišovskou bourala 3 osobní vozidla a neprůjezdný je celý jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením, což v ranní špičce nikdo nechceme.
1: Na dálnici D8 na 61. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě, dejte pozor. Na dálnici D5 na 121. kilometru ve směru na Plzeň stojí u krajnice porouchané vozidlo, i tady opatrně. A v Praze na Kbelské na křižovatce s Poděbradskou směrem na dálnici D8 bourala 2 osobní vozidla a blokovaný je jeden pruh. Počítejte se zdržením.
2: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
4: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
8: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: On air, online, online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy. Minister Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Stavbaři příští týden opraví část nového úseku D1 kolem Přerova. ŘSD zjistilo závadu, která vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si vyžádá částečnou uzavírku dálnice u Dluhonic ve směru na Ostravu. A na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy, potrvá do soboty, nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek.
0: Jakube, díky, já přidávám ještě počasí. Dneska ráno polojasno, jasno, během dne ale bude přibývat mraků. Odpoledne večer od západu déšť a možná i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 27.
10: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Dobré ráno, 4. červen je tady. Polsko bude nejspíš první zemí na světě, kde bude platit plošný zákaz používání mobilních telefonů na školách. A to i o přestávkách. Tak snad to vydrží hlavně pedagogové. Posloucháte Hit Radio 90, s vámi dneska takhle po ránu Markéta Rachmanová. Já jsem pro vás opět vybrala ty nejlepší hity pro to dnešní ráno. Tak hezký čtvrtek, začínáme další hodinu.
10: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Rádio 90, je 8 hodin 11 minut, dobré ráno. Jestli je jméno CC Peniston u téhle zpěvačky umělecké, pak je od začátku jasné, jakým směrem slečna mířila. No na holky moc ne. Prosím vás, ostravský zoologický utekl lemur. Kdybyste náhodou něco takového potkali, zoologická varuje nekrmit, nehladit, nelovit, jenom zavolat. A pro ošetřovatele by se teďka hodilo zahrát píseň Bratříčku zavírej vrátka. Dobré ráno.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Půjdeme na Sněžku?
7: Já chci hlavně na kolo.
8: A co ta herní krajina?
6: Jo, a taky chceme na Bobovku.
7: Babavku, babavku, babavku.
8: To nemůžem dneska všechno stihnout.
9: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
10: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
14: Mrknout se na auto.
6: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
17: Devadesátky jsou zpátky.

Hrajeme Nevíc 90 v Český metru a to ve čtvrtek 4. června v 8.26. Jason Donovan, australský hezounek, kterýmu i Kylie Minogue dala kopačky. V indické Kalkatě loni v prosinci odhalili 21 metrů vysokou sochu Lionela Messiho. Je zlatě zbarvená, je ze sklolaminátu, zobrazuje argentinskou fotbalovou hvězdu s trofejí pro mistry světa z roku 2022. Teďka ji nechali narychlo odstranit, protože se blíží monzuny a socha tím, jak stála nad podchodem u rušné silnice, tak se prostě v tom větru začala dost nebezpečně kývat a místní se začali bát, že spadne. Tak ta Messiho socha drží pohár pro mistry světa, teď sedí v temném skladu a čeká, až se přežene bouřka. Úplně stejně teď vlastně celý fotbalový svět napjatě čeká v tom lehkém závětří, jestli 38letý Messi na svým posledním vystoupení dokáže tenhle ten zlatý příběh zopakovat, anebo jestli už ta nejvyšší sláva definitivně taky patří do depodizdáře. Mistrovství světa začíná přesně za týden. My si za chvíli dáme OMD a právě teď Sixpence None the Richer. Dobré ráno, Hit Radio 90, 8.27.

0: Dobré ráno, jestli máte právě na 4. června něco mega důležitého v kalendáři, pak je to dnes. Ale není moc důležitějších věcí tyhle dny než ústní maturitní zkoušky, i když na potítku budeme dneska díky těm 27 stupňům tak nějak všichni. Ladí vás jít Rádio 90, Markéta přeje hezké ráno.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.

0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.
1: Give me a C. Give me a O.

0: Tak jsme si zaspívali, tohle ranní hit Rádio 90, 4 minuty před 9, osvěžující samba v kapkách deště od Burmy Jones. A touhle dobou už je to na silnicích, bohužel spíš rock and roll v kolonách. Na dálnici D1 dejte pozor na 212. kilometru, je to ve směru na Brno. Stojí na vozovce porouchané osobní vozidlo a blokuje levý jízdní pruh tak, že kolona má téměř 4 kilometry. Jakube?
1: Pozor na nehodu na dálnici D8 na 24. kilometru ve směru na Prahu. Bourala dvě osobní auta a vytvořila se kolona, chce to trpělivost i opatrnost. Na trase mezi Novým Borem a Libercem u Bílého kostela nad Nisou se srazila dvě auta, i tady opatrně. A ještě info z Prahy, v Radlické ulici brzdí provoz, nehoda 3 osobních aut.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
11: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: 90.
1: Teď ráno je ještě jasno a polojasno, ovšem během dne se připravte na to, že bude přibývat mraků, odpoledne večer od západu déšť, možná i bouřky. Teploty 23 až 27.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dobré ráno, 9 hodin, čtvrtek 4. června. Když to dáte třikrát za sebou, tak jste rozmluvený a můžete si to odškrtnout a spustit svůj dopolední monolog. Už s námi soutěžíte o lístky na pražský metronom. Pořád máte ještě šanci ve vysílání a taky na Facebooku, kde nás najdete jako Hit Radio 90. Markéta s vámi, přeju krásný ráno.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio 90, 9 hodin 12 minut. Tohle byly Wet, Wet, Wet. Ano, odpoledne bude mokro, budou přehánky a bouřky, přijde to od západu, ale na víkend už si můžeme udělat plány na suchou variantu. Pro spoustu z nás je právě tohle psychologicky asi nejkrásnější část roku, protože ty dny jsou strašně dlouhý. Kor, když si takhle nárazově přivstanete třeba kolem 5. ráno, to potom nemůžete uvěřit, že ještě není konec, že ještě nejsme v půlce. A jestli máte třeba doma děti ve vývinu, tak to zas nemůžeme uvěřit, že mají zas a znova v těch dlouhatánských dnech pořád hlad. Další skvělý hity na střídačce, za rohem už Foo Fighters. Wow, dobré ráno.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Hezké dopoledne, 9.29, vy posloucháte Hit Radio 90, Brian Adams. Tak dlouho se o něm mluvilo jako o kanadském dřevorubci, až si tu motorovku fakt koupil a odříznul kanadský bydlení a přestěhoval se natrvalo do Británie. Kdyby zítra ztratil hlas, tak rozhodně hlady neumře, protože je světově uznávaným profesionálním fotografem a největší terno udělal před 24 lety, kdy byl vybrán, aby vyfotil oficiální portrét královny Alžběty. Jeden z jeho snímků se dokonce dostal na kanadskou poštovní známku. Tak vzhledem k tomu, že jeho nejbližší koncert u nás má v Brně, tak na Špilasu a Zelňáku už by pomaličku měli kvůli těm fotkám začít uklízet. Dobré ráno i do jihomoravské metropole, tady jsou R.E.M. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, dobré ráno všem, co ladíte. Už o víkendu pošleme do našeho vesmíru další díl podcastu Vypalovačka, který věnujeme vždycky nějakému devadesátkovému fenoménu. A tentokrát to bude Michael Jackson v 90. letech. Takže průlomová alba plná hitů, mega koncerty, včetně toho pražského, a taky první závažná obvinění, která se vyrojila už kolem roku 1993. Vláďa Řepka mě vystřídá v 10 hodin tady na Hit Rádiu 90. Markéta se loučí, přeju krásný čtvrtek.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Pět minut před desátou, úžasná Tina Turner. To na silnicích už to tak báječný není, že Kubo?
1: Na dálnici D1 na 216. kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě dvou osobních vozidel a blokovaný je levý jízdní pruh, dejte pozor. Opatrně po nehodě na dálnici D8 na 24. kilometru ve směru na Prahu vozidla jsou odstavená na krajnici. A mezi Táborem a Pelhřimovem u odbočky na Věžnou zasahují záchranné složky u hromadné nehody pěti vozidel. Zdržíte se v obou směrech.
0: A dálnice D8 ještě jednou na 17. kilometru ve směru na Drážďany stojí na vozovce porouchané osobní vozidlo. Jeďte opatrně.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 miliony 450 tisíc. Bydra plus KK Praha Staré město za 15 milionů 890 tisíc. Byt 3 plus KK Praha Bohnice za 7 milionů 299 tisíc. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 milion 630 tisíc. A byt 3 plus na v Habartově za 1 milion 990 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: 每一件漂亮的T恤,条纹多多,品质保证,只需要您的几条个人信息和银行卡号。
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
13: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase.

0: devadesátka.
1: Odpoledne hrozí Česku bouřky, mraky na nás přijdou od západu, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech to právě bude už jenom kolem 21.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Už třikrát jsme rozdávali lístky na Stinga, Manic Street Preachers a Nicka Cavea, kteří budou v červnu v Praze. Máme tři šťastné výherce, kteří je uvidí, a dobrá zpráva, ještě dvakrát dvě vstupenky na Metronom pro vás máme a dáme. O dva vstupy na celý festival soutěžíme právě teď na našem Facebooku, tam nás stačí začít sledovat a dozvíte se víc. A já se jmenuji Vláďa Řepka a ještě prozradím, jaký je výherní song, který vám lístky může vyhrát přímo ve vysílání Hitrádia 90. Tady a teď v 10 Red Hoti.
0: Hitrádio 90.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Jsme Hit Radio 90 a Gold je jedna z těch, které si Prince s hlasem Boha vydal už pod novým jménem Symbol. Návrat do roku 95, 3 minuty před 10:45. S těma jménama, tak třeba v Thajsku si lidi jména mění podle toho, jak jim to vychází v horoskopu. Jestli je pro někoho výhodnější, aby se jmenoval John místo Pornotep, tak jdou klidně na úřad a za 200 si to změní. Teď celou dobu přemýšlím, jak bych si jméno změnil já na koho, no z Vladimíra. Tak to bych klidně legálně mohl být Mirek, ale to ke mně nějak moc nejde. Takže bych si třeba začal říkat Phil. Phil Collinsů, ten je za chvilku na řadě na Hit Radio 90.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
12: Potisk dárky, byla byl, CZ.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragboat.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
15: Mrknout se na auto.
3: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

Ladivá zítra Radio 90. Já nevím proč, ale tahle Ulalala od Alexie, to je vyloženě letní písnička. Možná to bude tím, že Alessia, to je její původní jméno, je Italka. A poloostrov Kozačka, ten máme s dovolenou právě asi hodně spojený. A vy už víte, kam v létě vyrazíte? Prý Maledivy, Seychely, Mauritius nebo Sri Lanka přicházejí o turisty hlavně z Evropy a tak tam lákají na veliký slevy, pobyty zlevnily o 35%. Ale pozor, to, co ušetříme na postelích, tak to zase dáme za letenku. Takže když tak to jistí právě ta zmiňovaná Itálie nebo naše Luhy a Háji vůbec nejsou špatný. Minuta před 10:30 hrajeme dál, nejvíc 90 v českém éteru, dojde i na Šalom a s tím Katedrál za chvilku.

0: Na Hit Rádiu 90 Šalom a Petr Muk a u stínu katedrál zase nevím proč, ale to mi připomíná Vánoce. Tak to buďte v klidu, vyspíme se už jenom 203krát a přijde Ježíšek. Ale rozdávat na Hit Rádiu 90 můžeme každou chvíli. Ono stačí být ve střehu. Prozradím víc, jaká je výherní písnička a co můžete vyhrát. Zůstaňte s náma, za chvilku třeba George Michael.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 10.53, jestli jste posedlí devadesátkama, pokračujeme za chvíli, teď se podíváme na silnice. Jakube.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 došlo ke střetu osobního vozidla s motorkou, neprůjezdný je jeden pruh, počítejte se zdržením. Na příjezdu do Svitav od Lančkrouna na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezený. A na dálnici D1 na 132. kilometru ve směru na Brno stojí u krajnice porouchané vozidlo, tak i tam dávejte pozor.
0: A ještě se dívám, D10, 41. kilometr ve směru na Turnov, porouchané vozidlo, zdržíte se tam, je tam sekáška na vozovce, tak pozor. A D4 ve směru na Písek, 51. kilometr, havarované vozidlo, tak pozor, opatrně.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
4: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: V hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Zatím je nad Českem polojasno nebo skoro jasno, ale od západu se bude postupně zatahovat a večer bude hlavně v západní polovině Čech pršet. Na Moravě se také zatáhne trochu později a tam by to mělo být bez deště. Teploty teď je kolem 20, ale vystoupit můžou až k 27.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: I 2 minuty před 11. příjemný čtvrtek 4. června, skoro jazykolam. Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Dopolednem vás mimořádně provází Vláďa Řepka a přihodím info, které se před prázdninama může hodit, a to, na které letecké společnosti je potřeba si dávat pozor. Žebříček těch nejhorších airlinek v Evropě prozradím za chvilku a teď už hrajeme devadesátky non-stop, budou i Culture Beat.

0: Hit Radio 90.
1: Street life.

Pay No Mind z roku 98. Baví vás Culture Beat na Hitradio 90. Krásný čtvrtek. Kdybyste přemýšleli o tom, že si Culture Beat pozvete na firemní party, tak je to možný. Na stránkách mají formulář, že je možné si je objednat i na soukromé večírky, stačí napsat a oni přiletí. A teď jen pozor, s jakou leteckou společností. Flight Radar vydal žebříček těch nejhorších leteckých společností v Evropě a na ocasu mezi ty nejhorší, tak tam sedí Aer Lingus, Air Europa,

0: a Vueling. A na druhou stranu ti nejlepší jsou Austrian a Eurowings. K nám za chvilku taky letí Dlouhej kouř od Činasky na Hit Radio 90.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tedy nevím, kolik času věnuje spánku Cher, teď na Hit Radio 90, ale podle toho, jak báječně vypadá, tak musí být vyspinkaná do růžova. Podle toho, jak dlouho spíte, tak podle toho stárneme. Jak se pořád říká, víte, že musíme spát alespoň 8 hodin denně, tak prý nemusíme. Ono stačí prý něco kolem 6 hodin denně, jestli si chceme udržet biologický věk. To znamená nezestárnout. A ten, kdo spí déle, tak to taky není zdravý, protože můžou přijít deprese. Teď John Bon Jovi.

Hrajeme nejvíc 90. v českém éteru, tohle je DJ Sash a Ecuador a tento týden rozdáváme lístky na Metronom, který tu bude 19. až 21. června tady v Praze. Vystoupí Sting, Nick Cave a nebo třeba Manic Street Preachers a tohleto, pojďme se spolu domluvit, je výherní písnička. Takže když ji od teďka někdy ve vysílání uslyšíte celou, volejte 720 868 636, točte Hit Radio 90.

0: a kina www.levnězčíny.cz.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: před polednem, konkrétně 6 minut před 12, by se na Hitrádiu 90 kuchař hodil. Tak asi proto teď ten Robin Cook a Comanchero. Taky se podíváme na to, co se děje a jak se jezdí. A to ví Jakub.
1: Mezi Prahou a Mukařovem u odbočky na Strašín zasahují záchranné složky u nehody dodávky se sanitkou. Dlouhé zdržení očekávejte v obou směrech. Na trase mezi Klatovy a Německém u Čachrova došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují záchranné složky. A na dálnici D2 na 8. kilometru ve směru na Brno stojí u krajnice porouchané auto. Tak i tady dejte pozor.
0: A na dálnici D1 na 194. a 5. kilometru ve směru na Prahu stojí u krajnice odstavená dodávka. Tak projíždějte s opatrností.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin setnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
10: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Devadesátky.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. O sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání dnes hlasují poslanci. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo jej doplnit. Na programu jednání sněmovny jsou dnes zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Po rekordně suchém jaru dorazil do Česka déšť. Srážek se dočkáme i v dalších dnech, kdy se budou střídat různé frontální systémy. Zatím to vypadá tedy na deštivý pátek, pršet by opět mělo také v noci ze soboty na neděli a pak v úterý. Letošní jaro bylo nejsušší od roku 1961. Festival hrdosti Prague Pride letos přesune hlavní část z pražské Letné na ostrov Štvanice. Duhový průvod tedy letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum a právě na Štvanici. Týdenní přehlídka o životě leseb, gayů, bisexuálů a translidí se uskuteční od 3. do 9. srpna. Naši fotbalisté odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Trenér Koubek plánuje nasadit opory a postavit základní sestavu, která se pak přiblíží té na šampionátu. Hraje se v noci na zítřek, zápas začne ve 2 hodiny po půlnoci našeho času.
2: Je polojasno nebo skoro jasno, ale už se to začíná mračit. Od západu se bude postupně zatahovat a večer bude v západní polovině Čech pršet. Nejvyšší teploty až 27, ale nevím, jestli si na ně dneska sáhneme, protože je kolem 20.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Pěkný čtvrtek ve 12 hodin, opět vám budeme hrát 90 non-stop. Chtěl jsem si vygooglit něco o Shanice, která je připravená jako další Smile. A úplně mě dostalo, že Evropská unie končí s Googlem a přichází na evropský vyhledávač Quant. Tak za prvý, asi jsme o něm nikdy neslyšeli, že? Skoro se to nedá vyslovit, abychom si nezlomili jazyk. A je to z Francie, takže la pardona, madame. Já se jmenuji Vláďa Řepka a zatím jsem v klidu a pouštím tu Shanice.
0: Hit Radio 90.

0: Za dvě minuty bude čtvrt na jednu. Jamiroquai, Deeper Underground, a trošku jsme zabrousili do kina, na Godzillu. Do kina se ještě taky podíváme, podíváme se, co je nového, protože je dneska čtvrtek. A taky pro vás máme lístky třeba na Manic Street Preachers, Stinga nebo Nicka Cavea. Tak taky prozradím za chvilku víc. Zůstaňte s Hitradiem 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Go, go, go, gorila!
10: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Devadesátky jsou zpátky.

New Order vás sladí ve 12:27 na Hitrádiu 90 před Michaelem Jacksonem a jemu se budou věnovat Markéta, Ivo a Michal v novém díle podcastu Vypalovačka. Lounge chystají na tuhle neděli, tak než bude venku, můžete si mezi tím pustit starší díly. Je z čeho vybírat, zajímavý je třeba ten o smrti Kurta Cobaina. Hledejte na Spotify nebo na stránkách Hitrádio 90.

0: 90.
1: Hit Rádio 90.
2: Escucha el ritmo.

0: Příjemné čtvrteční odpoledne, Enrique Iglesias nám ho dělá lepší na Hitradiu 90. Já jsem Vláďa Řepka a slíbil jsem, že se podíváme, co novýho v kinech. Tak je čtvrtek, jsou premiéry, tak namátkou vybírám je toho hodně. Třeba americkou fantasy Vládci vesmíru, která vrací do hry legendární postavy, případně americký horor Scary Movie a děti potěší animovaný film Mambo Jumbo, který vypráví oblíbený pohádkový příběh. Hrajeme nejvíc 90. v českém éteru už za chvíli a vybírám pro vás třeba Žentour a Proklínám.
1: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 4 minuty před 13. dánská Aqua na Hit Radio 90. A půjdeme se podívat na silnice.
1: Na dálnici D1 na 193. kilometru směrem na Vyškov se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu. S komplikacemi stále počítejte mezi Prahou a Mukařovem kvůli nehodě u odbočky na Strašín. Na trase ze Strakonic na Vimperk za Strunkovicemi nad Volínkou havarovalo nákladní auto. Počítejte tam se zdržením. A na tahu ze Zlína na Vsetín za Lípou na kruhovém objezdu nabouralo nákladní auto do svodidel. Provoz je tam omezený, tak opatrně.
0: V Praze v ulici v Holešovičkách směrem do centra u sjezdu na Povltavskou stojí porouchané osobní auto, tak dejte pozor. A ještě jednou Praha, ulice k Horkám na křižovatce se Selskou se střetlo osobní auto s autobusem, tak počítejte s omezením.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Si, signora.
6: Lem šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Polojasno nebo skoro jasno, ale od západu se postupně zatahuje a večer bude v západní polovině Čech pršet. Na Moravě se také zatáhne, tam by to ale mělo být bez deště. Teploty okolo 22, vystoupit můžou až k 27.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: A jedeme dál i po 13. Já se jmenuji Vláďa Řepka a posílám třeba Adiemus, což byl song, který se v devadesátkách v letadlech pouštěl jako naloďovací písnička. A mrkneme taky na kouli do Hradce. A vy se mrkněte mezi tím na náš Facebook, kde soutěžíme o vstupenky na Stinga, MSP a nebo třeba Nicka Cavea. Držím palce a letíme.
0: Hit Radio 90.

0: 3 minuty před čtvrt na 2 se na Hit Radio 90 blískly kožené kalhoty Lennyho Krevice, nebo že by to byla koule. S velkým K a z Hradce Králové. Já to radši vysvětlím, aby nedošlo k omylu.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Yo!

Příjemný čtvrtek s Hitrádiem 90. Kdyby se tým rozhodli dneska přetočit klip k téhle písničce, ženská jménem Panika, dokážu si v něm představit úžasnou herečku Pavlu Tomicovou. Ta zítra v Klitspirově divadle v Hradci Králové zahraje naposledy po 14 letech koulařku Milenu ve hře Koule, což je hradecká nejúspěšnější divadelní hra ever. Viděl jsem, takže mačkáme slzy, zítra naposledy v Hradci zaspívá live Karel Hála, doktor Cvach naposledy namíchá anabolické steroidy, Jiřina Švorcová zarecituje o pionýrském oznáčku v intimních partiích a Štěpánka Hanečincová pomůže Čertíkovi Bertíkovi odvelet do pekel soudruhy Husáka a Štrougala. A my hrajeme dál nejvíc devadesátek v českém éteru, třeba Cardigans.

0: Je to tak. Celý devadesátky nás Fun Factory obšťastňovali svými rytmy a Celebration patří do půlky téhle dekády. Jestli jste ale raději na rytmy Stinga nebo Nicka Cavea, tak i vás uspokojíme. Stačí kouknout na náš Facebook, jsme tam jako Hit Radio 90, a pod obrázkem Stinga tam najdete soutěž o dva vstupy v hodnotě 8000 korun na Metronom. Stačí napsat, na koho a s kým chcete jít. Za chvilku na Hit Radio 90 třeba František a Buty a dorazí Ivoš.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
1: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
2: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Za 6 minut budou 2 a otvírají se dveře, vchází Ivo Alač. Ivo, hned ti to předám, jenom ještě mrkneme na silnice, jak to jede. D11, tam havaroval autobus, 43. kilometr ve směru na Hradec Králové, je uzavřen levý jízdní pruh a tvoří se kolony. A Jakube, jak to vypadá dál na silnicích?
1: Na dálnici D11 na 62. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce dvě porouchaná nákladní auta, dávejte tam velký pozor. Mezi Černou v Pošumaví a Českým Krumlovem u Kájova zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut, projíždí se Kyvadlově. Problémy jsou stále po nehodě náklaďáku na trase ze Strakonic na Vimperk za Strunkovicemi nad Volyňkou. Počítejte tam se zdržením. A na výjezdu z Jihlavy na Brtnici za kruhovým objezdem se střetlo nákladní auto s dodávkou. Projedete tam jedním pruhem.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
9: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
8: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
9: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některé jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
8: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Ivo Aláč už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, no a na úvod by to chtělo nějakou pořádnou dávku energie, nějakou eurodancovou pořádnou dávku energie. Před námi The Power od Snap.
0: Hit Radio 90 a Ivo Aláč.
2: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

0: 50 něco z desky, kterou mnozí považují za nejlepší album kapely U2. Achtung Baby se jmenuje a tou písní byla Even Better Than The Real Thing. Tolik výborný U2 na Hit Radio 90, za chvíli výborný Robbie Williams.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji.
6: Potisk, potisk, dárky, bylabil, CZ.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats.

0: si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

Na Hitrádiu 90 rozpívává dáma, o které není ani zmínka v tom návštěvnickém kinohitu letošního roku, Michael. Budeme se o tom bavit i v dalším díle našeho podcastu Vypalovačka, který bude právě o Michaelu Jacksonovi a premiéru bude mít v neděli 18 hodin na všech podcastových platformách, na YouTube kanále Hitrádia a také na stránkách hitradio90.cz. No a teď už pán, který je tak trošku crazy, jako ostatně my všichni někdy. Tady je Seal na Hitrádiu 90.

0: kterých jsem ještě jako posluchač přímo v těch 90. vlastně vůbec netušil, kdo to vlastně zpívá. Vždycky, když to běželo v rádiu, tak to buď neokomentovali, nebo jsem tomu nerozuměl. Až po letech jsem si našel, že to je skupina Glow Warm a Carry Me Home. Teď nám to tedy doznělo v programu Hit Rádia 90. No a blíží se dnešní 3 ve 3, které budou mít souvislost s Metronom Festivalem a s tím, co vám tady rozdáváme během tohoto týdne.
1: 90. Hit Rádio 90.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním a na místě probíhají vyprošťovací práce. Dálnice je dočasně uzavřená. Policie odklání dopravu na exitu 11 Blučina. Na dálnici D11 na 42. kilometru směrem na Hradec Králové narazil autobus do světelné šipky a dálnice je také dočasně uzavřená. Poslední volný sjezd je na 35. kilometru exit Vrbová Lhota. A popojíždět budete na dálnici D5 na 55. kilometru směrem na Rozvadov bourala dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením v koloně.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.

0: i na www.levnězčiny.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Jak by mělo být v pátek? V podstatě podobně jako dneska, převážně oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak budou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejnižší noční teploty 15 až 10, nejvyšší denní 15 až 22 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Bylo 15 hodin a to znamená, že už jsou před námi dnešní 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. No a tentokrát je tím pojítkem blížící se Metronom Festival Prague 26, na který vám v tomto týdnu rozdáváme vstupenky. Už jsme vám dali ty na jednotlivé dny, nějaké na pátek, nějaké na sobotu a nějaké na neděli. No a teď jsou ve hře ještě 3denní, tedy na úplně celý festival 19., 20. i 21. června. Hrát o ně můžete na našem Facebooku Hitrádia 90, anebo ještě taky zítra přímo v našem vysílání. A tak si určitě zapište telefonní číslo sem k nám do studia, pokud to ještě nemáte uložené. 720-868-636. No a proč o tom mluvím právě teď? Protože hlavní interprety toho letošního ročníku Metronom Festivalu si teď zahráme. Před námi jsou tedy Sting, Nick Cave a Manic Street Preachers.
1: Ivo Alač. Hitrádio 90. 3 ve 3.

0: které jsme teď spolu slyšeli na Hitrádu 90. If I Ever Lose My Faith in You od Stinga, Henry Lee, Nicka Cave a PJ Harvey a You Stole the Sun from My Heart od Manic Street Preachers uslyšíme brzy i naživo přes příští týden v pražských Letňanech, kde se bude konat Metronom Festival právě s těmito hvězdami. Nemáte-li vstupenky, tak o dvě na celý festiák hrajeme na Facebooku Hitrádia 90. A dvě vám ještě dáme zítra přímo ve vysílání, až dozní hit A Design for Life od Maniku. No tak držím palce a těším se pak teda na viděnou v Letňanech. Už dneska jsme ale s hlavními hvězdami letošního Metronom festivalu trávili 3 ve 3.
1: 3 ve 3. Na Hitrádiu 90. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
1: Devadesátky. Nejlepší

Pamatuju si, že když jsem tohleto úplně poprvé slyšel v 90. v rádiu, tak jsem si říkal, že to je buď nějaká solovka Pera Gessleho, anebo nový hit Roxette, ve kterém zrovna Marie Fredriksen nespívá. No a přitom to byla úplně nová skupina z Austrálie, respektive duo Savage Garden. Brzy jsme se naučili i jména těch pánů, Darren Hayes a Daniel Jones. A i když vlastně už spolu netvoří, tak se teda přiznám, že solovou kariéru zpěváka Darrena Hayese sleduju a moc se mi líbí. Podobně jako se mi pořád líbí to, co tvoří kapela Bon Jovi, ta poslední deska, která vyšla tuším, že už předloni, je naprosto úžasná. Stejně jako je úžasná tahleta věc z alba Keep the Faith, Bed of Roses, právě teď na Hit Radio 90.

0: Na Hit Rádiu 90 Elton John, který v těchto dnech oslavuje takový nečekaný úspěch jedné své staré písničky z roku 1974, která se objevila v jedné americké hitparádě docela vysoko, na pátém místě žebříčku věnovaného digitálním prodejům. Jedná se o píseň The Bitch Is Back, kterou mimochodem také skvěle přespívala Tina Turner. Rok 1974, rok původního vydání, rok 2026, současný úspěch. Elton John nám právě teď zaspíval, kde byl vyroben v Anglii, za chvíli už Američané The Rembrandts a píseň z Přátel na Hit Rádiu 90.
1: A čelovky vaření a papání?
2: Máme.
1: A batůžek malý a velký?
2: Máme.
1: A co boty a botičky do každého počasí?
2: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Celine Dion jste určitě poznali na Hit Rádiu 90, a tohle byl její skvělý hit That's the way it is. 6,5 minuty před 16. Teď už taky Lucie a aktuální informace z dopravy.
1: Na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Počítejte tam se zdržením okolo 10 minut. Na dálnici D11 na 42. kilometru směrem na Hradec Králové havaroval autobus. Dálnice už je opět průjezdná. Počítejte tam ale s přibližně 20-minutovým zdržením. A popojíždět budete i na dálnici D5. Na 55. kilometru směrem na Rozvadov havarovala 2 osobní auta. Počítejte tam se zdržením v koloně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 Kč. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: převážně oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přehánky a ojedinělé bouřky, večer pak zase ustávání srážek a ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejnižší noční teploty je 15 až 10, nejvyšší denní mezi 15 a 22 stupně Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Zvedněte ruku, kdo jste viděl film Bolestná realita. Nikdo? Reality Bites se to jmenuje v originále. Hrají tam Winona Ryder, Ethan Hawke a Ben Stiller. No, vydá aspoň někdo. A teď zvedněte ruku, kdo znáte ten velký hit z toho filmu od Big Mountain. No, konečně, les rukou. Tak si teď všichni uděláme radost tou písní, ne?
1: Hit Radio 90 a Ivo.

0: Return to Innocence, návrat k nevinnosti od Enigmy na Hitrádiu 90. V dobách naší nevinnosti jsme s rodičema koukali na úplně jinýho menšíka, Vladimíra. Ale teď s radostí koukáme na Jakuba. Zítra odpoledne si zahraje semifinále Roland Garros jako první Čech od Tomáše Berdycha v roce 2010. I Berdych mu drží palce.
1: 90. Hitrádiu 90.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190.

0: měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

Na Hit Radio 90 Michael Jackson Remember the Time. I o videoklipu k tomuto hitu se budeme bavit v nejnovějším díle naší vypalovačky, podcastu o fenoménech 90. let. Ten nový díl bude o Michaelu Jacksonovi právě a vyjde na všech podcastových platformách, na YouTube kanále Hit Radio a na stránkách hitradio90.cz už v neděli v 18 hodin, tak se těšte. No a těšte se taky na to, že jestli budete zítra v Českém Krumlově, anebo ten další den, 6. června, v Kroměříži, tak možná někde uslyšíte zpívat Anuka. A když přijdete blíž, tak ji uvidíte. Teď ji uslyšíte na Hit Radio 90.

0: Existuje samozřejmě i ta klasická pomalá verze téhleté slavné písně z Evity, kterou Madonna zpívala v tom filmu a je to i na soundtracku. Ale v rádiích se tenkrát hrál tento remix, nazvaný Miami Mix, ke kterému ale Madonna nahrála vlastně úplně nové vokály, takže je to spíš taková nová verze spíš. Líbilo se to jak fanouškům, tak i kritikům, byl to jeden z největších hitů onoho roku a proto jsme si právě tuhletu verzi Don't Cry For Me Argentina zahráli dneska na Hit Radio 90. No a za chvíli ta, kterou Madonna v podstatě objevila, podepsala s ní nahrávací smlouvu, vydala u svého labelu Jagged Little Pill. Dáme se Alanis Morissette na Hit Radio 90.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Má přesně 7 minut před 17. hodinou. Je čas na dvě Lucie naše. Litvarovou s dopravou a Daňkovou se souhrnem zpráv.
1: Na dálnici D2 na 8. kilometru směrem na Brno narazilo osobní auto do nákladního a začalo hořet. Silnice je uzavřená v obou směrech. Do Brna je posledním volným sjezdem exit 11 Blučina. Ve směru na Slovensko potom exit 3 Chrlice. A na dálnici D11 na 42. kilometru směrem na Hradec Králové havaroval autobus. Dálnice už je opět průjezdná. Počítejte tam ale s přibližně 30-minutovým zdržením.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babovku, babovku, babovku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Atención, señoras y señores!
9: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
8: La Tropical!
9: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
8: Yeso!
9: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
8: Awara Shar!
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bavzen, zjišťuji nyní dítěl kterým sínsí a jinhán káhal.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Go, go, go, gorila!
15: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
16: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
17: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
18: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
19: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
2: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci.
11: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
20: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Dánská firma Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce třetího hráče světa, Němce Zvereva. Zápas začne na hlavním kurtu zítra v 14:30 odpoledne.
0: Pátek by mělo být oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách a postupně pak i na Moravě a ve Slezsku s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Večer by pak měly od severozápadu srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 10 stupni, nejvyšší denní 15 až 22.
11: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Čtvrteční odpoledne trávíme spolu na Hitrádiu 90, no ale teď jedna čerstvá 80. Své životní jubileum oslavila před 2 týdny.
11: Ivo Alač. Hitrádio 90.

0: % státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
2: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: když hrála tahle ta úžasná píseň Fields of Gold od Stinga na Hit Rádiu 90 v pondělí, tak posluchačka Bára vyhrála dva lístky na Metronom Festival. Ještě tu nějaké máme, o dva se hraje na Facebooku Hit Rádia 90, no a dva jsou tady připravené na zítřek přímo do vysílání, tak bych vám asi mohl pustit ukázku písničky, která bude výherní zítra, ne? To je ona. A Design for Life od Manic Street Preachers. Až to zítra na Hit Rádiu 90 uslyšíte, tak volejte na 720-868-636.
1: 90 Hit Rádiu 90.

0: slavil náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90. Výborná píseň All Right od Supergrass, podobně jako třeba Stop Crying Your Heart Out od Oasis, zaznívá ve filmu, který právě dneska vstupuje do české kinodistribuce a jehož hlavní herec porazil na letošních cenách BAFTA silnou konkurenci. Nevyhrál ani Leonardo DiCaprio, ani Timothée Chalamet, ani pozdější Oscarový vítěz Michael B. Jordan, ale Robert Arameo za stvárnění skutečné osoby pána s Turetovým syndromem Johna Davidsona, který na těch cenách BAFTA nechtěně urazil několik osob černé pleti. A název toho filmu to vlastně vysvětluje. Přísahám, že za to nemůžu. Je to vynikající film, doporučuju. No ale teď už z kina na silnice.
1: Na dálnici D2 na 8. kilometru směrem na Brno narazilo osobní auto do nákladního a začala hořet. Silnice je stále uzavřená v obou směrech. Do Brna je posledním volným sjezdem exit 11 Blučina. Ve směru na Slovensko potom exit 3 Chrlice. A s půlhodinovým zdržením počítejte na Pražském okruhu, a to od Zličína ve směru po Ořech. V opačném směru se zdržíte do 10 minut od Lochkovského tunelu po Ořech. Důvodem je silný provoz.
2: Věsku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.

0: 90. Hit Rádio 90.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Stres.
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarashar!
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90. 90.
1: A čelovky vaření a papání?
2: Máme.
1: A batůžek malý a velký?
2: Máme.
1: A co boty a botičky do každého počasí?
2: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. festivalarena.cz.
4: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
5: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.

0: Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
7: CZ. Náplně hned.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firmanazážitky.cz.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.